0: každý piatok tanečná party v štýle 90-tych rokov. Barbie, let's go party. Can't touch this. Klub 90.
1: Check this out. Každý piatok večer na Expresse.